Seděli v chatě a kůrili, z rádia počúvali zprávy. Za oknom výhled perfektný, na polovicu rozobratej kravy.

SL Hjermelov. SL Kinole. Dios S. La Erzion. SS Ekidios Necho. SL Hjermelov.